nejlepší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo. Rejo.
1: Tequila! Marimba!
2: Moderní děvče, když chlapce spatří, vypadá jak klam, do cirkusu patří. Růžovou vestu a modrý oči, na diskotéce kolem se točí. Jú, ten je báječný.